0: Sve da mičino popičiš, a dobra nalada knjiži tižden carano dupola nas v studiju Blanka Funcena, renča redaktorka, ma pšelatku do vusovanja. Dobre ranje, Blanka.
1: Hej, dobro ranje. Štuš ma kanal MDR Serbia na Instagram, je abonovane to nje to čera, abo začera ošim hižo vidžav, v socijalnih sičah sme so vas prašali, štu svuša poprom k serbstvu. O tem so šako husto diskutuje. Riječ, naoški, drasta a začuče, to su nikotri kriterije, a to jsme chceli vaše měnine vědět šličby k tomu a další fakty z mými dženca ráno. Nimo toho zabírá se Simon Heduška hnedom se s insektami ve serbské hudbě a na děti čakají za so bagor na kvane auta a měšava na tvarništu a co kopicu dalších informací a so ve hudbě za vás vězo tež smějeme.
0: Sedam minčinou popěčí, děkuji se, Blanka.

hučného sveta. Študa Jensa ešte spíva, hačo šestej. To je Mitch Kelly napríklad, bez tebe nie som tu, Anke Lautenbachová. Som tvoja rožička. A Helena Hiduškec. Nie, mietanie. Ach, toto sa hodí. Už konc týdenia zase. Po obierska chora, dele mie padnú. A modina rijuje vokovo mie do toho. Jednač popečeš.

0: Bile knaschis čem, vonka příroda, dále bujně kče, a kak vyše mi rada čera praju medla, može meja, tajka vosta číšče, de příšerne štornače dňo, zo nie přečopo a zoso vomire tež dešťu jen hajč začarovšim te krupy, to by také prajene teka strožela, ale když tla trochu zimnišo a može so příroda dere vočastvič čím rejnšo. Ale vonka pak jenoš nekče, ale tež Sinchi, Afrinchi, Broki, Insekte, Wulke, Mauke, Pisane, Agawate, Superpuchu, se man Heduschka, ras nekotre serbske Spivek tomu pschetztai, gisteike letatze Stvorinschka, sobu thematizuja.
1: Crescendo. Hučba, krotko a svotko.
2: Meske Broki vonka švorča a letaja, a so tež do nekotreho škuli spiva zado budu. A tam dále zinča, kajš například vyščejovací hučný vůrevance z leta 1965. Skomponovaný od Bjarnata Krauca.

0: Mietelčki pak nie môža jen švonka letač, ale tiež ve brujuše voskotač. Tak znamenča so praji, když če ľubos čínske začuča přepravia. Kajš ve spievie Katarine Šinkorajtec.
1: Brujuše mietelčki a brudne mesličky ja mám.
0: Ale tiež serbská korová hučba so tutomu stvorenčku venuje. Prinja Serbska kulturna brigada spiewa we ludowym spiewie z titulom Mietel vo Hulcu, kiž nima tak prawie zbożowe ľubosči. A tu je letanie Mietele hižo we klavírnym przewodzie słyšeć.

0: Petrojin cicici napuš hestřich je zdebkom.
1: Serbski rozvoz. Povestře. V studiu Blanka Funcina.
2: Zjavna z Romadžizna vo Zaurinu poroduje stacie Kamecu, je so sredu večer tamnišim dživadle odmiva. Na nju přeprosuje stajme s drugim kamenskim mješanosta Michael Preuss a Mike Farbiš, kiš zastupuje iniciativu Přečivo Zauriču. Mješanosta Preuss vitaše iniciativu v okresnih radžičelu, kiš pominaja zamovitost čvo kresa Budešin a kiš cedža so s krajnem radu udom viča zam zetkač. Njedeši mješanosta Kamenca Roland Danz chce pola krajna rade zromadne s dalšimi okresnými radžičelemi prostu na vúriadne posedženie okresného semika stajč. Vesne v obsvetlenie radvorskej gmene přetreba po zvisčenu energieho závoda viace miline hač by si gmena na zakvadže svoje statistiky vuličiva. Tuton dotal nejasne problém bie tema na zajšve gmenske radže radvorju. Klimowy manager gmene Marcel Bellmann je predstaju analýzu, kejko energie so přetreba. Dokvilu svedčí v 23 vesnych dželach gmene 500-1,10 lampu. Z nich je hižo 40% na modernu techniku LED přestajených. Dalše starše lampy so dále krok po kroku na LED vumenia. Dokež so v Bukecachu nevopširne tvári, nebe možno tam lieca meju stajč. Zopak nebe na uož k vúpadnú přijotuje tej Bukečanská besada a kultúru spešovace tovarstvo zaso zromadne s dalšimi partnerami mieske svedžin. Tutun vodmeje so cicte meje při vesnej hospodže, džež vúhotuja skupina Srbska Rea a dujario vosade každež Bukečanská drastová skupina program. Prvný raz podľa bude lieca väčšia skupina Holcu a Hulcu Bukečanskej zakladnej šule, kot si šižo pilne za svedžen zvučuja. Přizamkne so písané program na žurli vesnej hospode mez druhým se skupinou Srbska Rea klankodživadvom za deči a fotové vústajencu drastové skupine. Srbska zakladna a Srbska vyša šula Budešin vosvědčí ty lica svoje 80 vopstače. Pod hezvom naša šula čera, dženca a juce, chci, že so šulaky a šulary na šelakých staciach se staví z nami kubanišča zavírač. Za to tu kvílu mezdrujím brošurku a vústajencu přijotuja. Tohodla pýtaja bývších šulaků, šulariů a vúčariů, kýž sú niedy srbskú šulu Budešine vopýtali, so bychu so s nimi vo ich dopomnenkách rozmoveč mohli. Nimo toho romadža fota. Tutun týdžen po skupina šulariů srbskej vyššej šule Budešin našim studiu zoby natočiva vo tým krótke video. Mytovaná dokumentácia Wako má vúlu na puču je vodnetka darmotne internetše prístupná. Film pokazuje spečovanie prečivo odpakruvaniu s Wako má za brunicu jamu kočebu sever. Produkovalo je dokumentáciu tovarstvo v obsvetu a skupina Kočebus, kajž zdželi riečnik skupine a autor filma René Schuster. Wot premiere Loni Mirzu je so film predstaju po cui Nemski na niedze 40 zaredovaniach a na viacorych vopsvetového a přirodového filma, filmových festivalach. Hakle minene týdžen sú dokumentáciu na Braniborskim festivalu vopsvetového a přirodového filma vuznamenili. Je na 40 menšin.

Du meinst, ich nische, wo du mir ziemlich genasch ist. Neue Asapske, narodne drastisch, rednatsch, evangelska, bokatulske, soskofro, beru, schakosu, suje, meje metanja veselbach, džen, sapjatkvo, horkach, napušestčich, so započni, a jutze sobotu, ja bych to predehižora skrutkanali čiwa, v Nimcach, v Ružinče, v Krustčicach, tiež v Votrovie, Nové Vierce, v Oklicach, Nuknice, Šunokonjece, Dobrošice, Zejce, a Nebelči, ja so nadžijam, so nesem ničo zabila, prošu, naprašujče so direktne na miestne, abo susoda, dy potom džešto lus dže. Potom sčeteš vitani kunz tyženja od džensnišeho piatka do nedžele na dvor, vysvedžen ve konjecach dženca surije se stučkami 80-tych a 90-tych let na tovastvovim dvorje ve konjecach proš se tam a zareje vam do reki DJ Frank Vesela. V Mužakově jezdža hižo od čeraušeho štvortka do nedžele historické lokomotive měs bivy vodu Kromolu a Mužakovom, potajkým šíce číkíš so za páru rozsudža a zahoria, so tam dokovovokovo jara ľubie vítaní. Až tuž chce si raz na poskač, kak honače spívaja. Ze susodžíc dvora snano, na vúbečovanie kaponov, nedželové jasenci, ste vítani. Všizevič môžete so respektívne vašoho honača, no, potom tam namiestne dreviace to so nehodí, ale húoščo sú nedživajce toho vítani nedželové otrania 8. Vás budariec v jasenci vítaja a na podžesačich so spievanie honačo kaponov potom započne. Potajkým doječte si hač potom tam tiež vašeho honača, susodžic honača spoznaječe, cibilky na 6, to je přeco hulký hukatúk. A tiež veselo. Dobré ranie, přeje srbský rozvoz.

Ježiše, súdže po srbských vieskách, stanos četíš byli popuču, spívajú, napríklad tiež s vokomikami svunce, hajte mi miach, mali tiež vokomiky dešča, Marko Paška spíva, Marko Paška bulank, a tam je Anna Bikinec popuču, tam horeka. A praj dokal vedže náš puč, išton kovila spíva. Was haben wir denn noch bei

0: Guske Swunso, so spitab schädrit, alle hajus mejen samot, so dos, chwo proje, jasni an ana switchit, na dos se nemuslu. Stere minchine don apuset mich.
1: Polizias G.
2: Czeroši džen muži vodbeža po informacijach policie pomene mirne, vodladaja od nekotrých mylenjach hare dla převažne žane vulke vúšparanja, znamenča ničo vodčim šmiliju rozpravit, tak policia. Knezbožu mes štyremi kolesovarimi dojnže sredu večer biskupicach, tam jeđe chucio kolesovario na e-bajkach, im napšičo jeduce kolesovar pak nebozdži, tak so dobjachu sa tamni vúvinič a pšitem doso zrazichu a zranichu Zaujnova nezboža pak prostče čekne na 120 euro a policia patnitko přepytuje dla čeknenja z mestna nezboža. Tež ve počnici pytaja za zavinovarjom nezboža v utoru večer, dokež bi so tam nechtu z mestna nezboža zubil, policia pyta za vodžarjom dotal neznato auta, kiš je na šulske hase počnici mes večer 6 a na po 8 do parkovaca od VW-a, transportera zrazu a škodu 40 euro naparav, svetkojo su namoveni so netko přizevič.

0: Šis čočin cicečin, napo sedmich, ralf bumi borsi dospiva.
1: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Blanka Funcina.
2: Zjavna zromadžizna vo zaurenju poroduje stacije Kamencu, je so sredo večer tamnišim dživadle votmiva. Na nju přeprosivoj stajme s drugim kamenski vyši mjesečanosta Michael Preuss a Mike Farbisch, kiš zastupuje iniciativu Přečivo zaureču. Preuss vitaše iniciativu v okresne Radžičelu, kiš pominaja zamovitosť v okresa Budešin a kiš ceča so skrajnem radu udom vičazom zetkač. Niedeši mieščanosta Kamenca Ruland Danz chce pola krajno rade zromadne s dalšimi okresnými Radžičelemi prostvu na vúriadne posedženie v okresno Semika stajč. Vesne v obsvetlenie Radvorskej gmenie přetreba po zvestčeniu energijového závoda viac miliny, hač by si gmena na zakvadže svoje štatistiky vuličiva. Tutun dotal nejasný problém by téma na zašve gmenskej rade Radvorju. Klimový manager gmene Marcel Bellmann je predstaju analýzu, keľko energie so přetreba. Du kvílu svědčí ve 22 věsných džilách kmene 591 lampů, z nich je hýžo 43% na modernu techniku LED předstajených. Dokud so Bukecach u něj v občiny tváří, neby možno tam lica měl stajč. Zopak neby na už k vůpadnou přijotujete Bukečanská besada a kulturu spíšovace tovarstvo za so zromadně s dalšími partnerami městský svědžin. Tutun vodmi je so cítstej měje při vesnej hospodže, čiž vůhotuja skupina Sábská ria a dujarjo vosade každéž Bukečanská drastová skupina program. Prvý raz podľa budže lica väčša skupina Holcov a Hulcov Bukečanskej základnej šule. Serbská základná a serbská vyššia šula Budešin vo svedčí tej lica svoje 80. vôbstače. Potesvom naša šula čera dženca a júce chce, že so šuleky a šulerio na šelakých staciach se staví z nami kubanišča zabírač. Za to tu kvílu miestrujem brošúku a vústajncu přijotuja. Tohodla pýtaja bývšich šulerjov a vúčerjov, kýž sú niedy serbskú šulu Budešine opýtali, so bychu so s nimi vo ich dopomnenkách rozmoveť muli. Nimo toho romadža fóta. Tutun týždeň poby skupina šulerjov serbskej vyššej šule Budešin našim studiu, so by natočiva vo tým krótke video. Metovaná dokumentácia Wacoma Vulu na Puču je od netka dámotne internetče prístupná. Film pokazuje spečovanie prečivo odpakruvaniu s Wacoma za Brunicu jamu Kočebu Sever. Produkovalo je dokumentáciu tovarstvo v obsvetu a skupina Kočebus, kajž zdžili riečnik skupine a autor filma René Schuster. Vod premiére Loni Mircu je so film predstavil po celý Nemsky na niečo 40 zaradovaniach a na viacerých filmových festivalách. Hakle minené týdžen sú dokumentáciu na Broniborském festivalu v obsvetového a přírodového filma vůznamenili. To bych o naše povestče, kotrež namakače na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca drietiš skýry bole pomročeno, džesa džes vunco raz polada na nás a so posmeje. Maximálna temperatúra takhle voko 14-15 stopňu.
3: V systémie nemám ničo stejo, zo so nešto na pučach stáva, dženca ráno zábychu tiež puče kajš vumiečené najvážnejšia auta, drie bychu po puču menujúce, te pekarske. Dobré ranie do džens nišie, hop, jatka.
1: Serbský rozvoz.
3: A jeli máte za nás ďalšie informácie, potom rátu bie na nás zazvojnče, abo přizevče so tiež přes čet. 4 po napu sedmich.

Čo sa čmiči do dosedemich, ja stovka tam zosče, čerauši džen derie pšetrali, bože spíče džen muži na nojo mužojo bych upor. Poču, a z čeho tež trend, nový trend spoznali menujce, zóni sú mužojo jac tak jara ve kolesovarských skupinách popuču, ale skýrie se skorétami, zapšahami a samotež se skoniemi. Ze srbské koroju pak nečívajce toho, vyše mužaca skupina popuču, kajž kojždoletne vulka srbská koroj, modro červená biva, smahovaše so na koncu mužacie skupiny ze Snowoslic, ale oni miachu vulke veselo, šako su čera popuču byli ve kulovskej vosadže. Čevič menšinou do sedmiche.

Do kočubusu můžete si být tež nedělu doječ na Mezinárodním dňu muzeu minuce. Damotně tamnější Srbský muzej. Tam svoje dury a vrota vočiny, kotrož můžete si vobladač a so na věděňo maj vobdělič. Ve dvě maj například potrajný vůstajence s doktor Madlinu Norbergovi a na poštůrioch potom pod heslom Kak Srbský je kočubus po starom městě ze zorabistku Sabinu Zigovi. A vězo na Mezinárodnym dňu muzeju tež pod heslom Muzeje se svieselom odkryć tež druže damotnie přeproša, tak mjez druhým tež Budeský Srbský muzej, kotrož od večera pečich hađo šestčich odmiva například vědženje Nova doba Serbia ve povojenským času a zážny NDR.

0: Mietelčki pak nie môža jen švonka letač, ale tiež ve prúše voskotač. Tak znamenča so praji, když če ľubosť čínske začuča přepravia. Kajž ve spievie Katarine Šinkorajtec.
1: Vrjuši mietelčki a vodne mesličky ja mám.
0: Ale tiež serbská korová hučba so tutomu stvorenčku venuje. Prinja serbská kultúrna brigáda spieva ve ľudovým spieve s titulom Mietel vo Hulcu, kýž nima tak pravie zbožové ľubosti. A tu je letanie Mietele hižo ve klavírnym převodže svižeč.

0: Na, wo warst du nicht?
1: Srpski rozvoz. Povijesće. U studiju Blanka Funcila.
2: Zjavna zromadžizna vo zaurenju porodneje stacije Kamincu je so sredovečer tamnišim dživadle vodmiva. Na njo pšaprosuje stajme s drugim kamenski višemješčanosta Michael Preuss a Mike Fabisch, kiš zastupuje iniciativu Přečivo zaureču. Preuss vitaše iniciativu vokresnych radžičelu, kiš pominaja zamovitosť vokresa Budešin a kiš cedža so skrajnym radu údom výčasom zetkač. Niedoši vyši mieščanosta Kamenca Roland Danz chce pola krajno rady zromadne se s dalšími vokresnými radžičelemi prostvu na vúriadne posedženie vokresno Semika Stajč. Vesne v obsvetlenie radvorskej gmenie přetreba po zaujšť po zvěšťenju energijového závoda viace miliny, hač by si gmena na základě svoje statistiky vůličila. Tutun dotal nejasný problém by téma na zajšvě gmenské rádže Radvorju. Klimový manager gmeny Marcel Bellmann je představ analýzu, kako energie so přetřeba. Dukvilu svědčí ve 23 věsných dželách gmeny 591 lampů. Z nich je hižo 40% na modernu techniku LED přestajených. Dokež so v Bukecach runje v obšerne tvári, nebe možno tam lieca mi ustajč. Zopak nebe na vošk v upadnu přijotuje tý bukečanská besada a kulturu spichovace tuarstvo zase zromadne s dalšimi partnerami mieský svedžin. Tutun vodme je so cít z tým je přivesnej hospodže, čiž vuhotuja skupina Srpska Ria a dujarjo vosade kajž tež bukečanská drastua skupina zromadne program. Prvný raz podľa bude lieca väčša skupina Holcu a Holcu Bukečanskej základnej šule. Srpska základná a Srpska vyššia šula Budešin vosvědčí tie lieca svoje 80. vopstače. Pod hesvom naša šula Čera, Dženca a Juce chcieža so šulaky a šulary na šalakých staciach se stavy znamy kubanišča zabierač. Za to tu chvíľu mi s druhým brošúku a vústajencu přijotuja. A tohle pýtaja bývších šulariu a vúčariu, kýž sú niede srbskú šulu Budešine vopýtali, zopychu so s nimi vo ich dopomnenkách rozmojeť moli. Nimo toho romadža fota. Tuton týdžen poby skupina šulariu srbskej vyššej šule Budešin v našim studiu zoby natočiva vo tým krótke video. Mytovaná dokumentácia Vako má vúlu na puču je od netka dámotne internetče prístupná. Film pokazuje spečovanie prečivo v odpakovaniu s Vako má za brunicu jamu Kočebu Sever. Produkovalo je dokumentáciu tuarstvo v obsvetu a skupina Kočebus, kajž zdieli riečnik skupiny a autor filma René Schuster. Od premiére loni mircu je so film predstajú pod celý nemský a to na niečo 40 zaredovaniach a na viacerých filmových festivalách. Hakle minené týdžen sú dokumentáciu na Braniborském festivalu vopsvetového a přírodového filma uzamenili. To bych u naše povestče, kotrež namakáče tiež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca polize živé slibro takhle na nekak 14-15 stopňov v našim koncu. Dys a dys, tež svončko vúľadame, kaž tu chvíľu, tuto so na nás zamenčajú do studia smeje. Haj a te přichodne dny, to môžu rec, bude a bývá s každým dňom trochu čoplišo.
3: Dobrú jezbu do džencnišeho rania na bučach so ničo nestáva.
1: Srbský rozvoz.
3: To je šmúva vám rec, zo tam milí skýč mni byč. 4 minčine po na po 8.

0: Weh, weh, weh. Wieder musst du wohnen mal gehen.
1: Grillwatsch a te, abo tamne piuko, hajpo, tajki, dniach, kajščera, môže či nazajtra brúše kodžič a dys a dys, so ti švecič k štrevo puščič. To však je celé přírodne. Tola keľko punko na džen je zcova normálne. No, to lekárky tak práve nevedža. Za to poprachovaše dotel menujúce pravá metodika. Zo sú pacientša pri tajkej téme celé správny a o sebe ty šunžin práve sobuliča, na to so medicinário spúšteč nemôža. A nekotre škúli Čichy Michal so však tyž usunie, bez toho zo to štupitne. Tohle sú sledžorky a sledžorio z USA loni mavý senzor Willy, kýž je snadne väčší hač 2 euróský penis a kýž hoďí so blízko zadka při spodných kolovách připineč. Tun potom šun ľuby džin vodžik míri, kotre štrevách nastava a so s časom do sveta trubí. S Bluetoothom ščele senzor potom dáte na šmuratko. No a to však ničo nové nie je, zo nekocí kýždo piatkadla na šmuratko sútaja. Pri nich testach na univerzite sú pro banža smartové spodne kolovy dere přiuzali a menjachu za one šednym dňu lidma jeli zcova mila. A senzore same přitom pilnie a spúšťomne množstvo a intenzitu všech punkov, piatkov a perdov meriachu. Žno při pri nich testach pak sa pokaza, zodre fachovej literatúre menovaná přerezná ličba 10 do 20 punkov na džin netrechí. Tak zličichu při tešče přerezná jace hač 20 perdov na strohu osobu. A tež varianca množstva a silnosti by ketrovulka. Aktivita črevo so dže individuelne jara rozeznava. Bez živa, šako so tež dokladna zestava mikrobioma v črevach od človeka k človeke rozeznava. Tohodla převedu od spočatka leta studiju po celých USA s dobrovoľnými nošarjami tutých senzorov. Přitom maso žaden žort, čoveči atlas perdženja zestaječ, z njim ma so lepe zrozumič, kak strova črevova aktivita svoji cve širokošči upada. A de mjeva dirigentka lekarka snač dolaraz pši zadkovej sinfonii zapšimnič.
0: Vida, vidomost a vunamakanki.
2: Zadkova sinfonia, tak dlho, kaj što dokolo hodin, že sač do 8, to bude vše srbski rozmoc.

0: Napo dżemieczyś. Na smier do podnia jedziemy.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Zjavna zromadžizna vo zaurenu porodovej stácie Kamencu je so sredu večer tamnejším dživadle vodmiva. Na ňu přeprosujú staj mes druhým kamenský vyšší miestšanosta Michael Preuss a Mike Fabisch, kýž zastupuje iniciatívu Přečivo zaureču. Preuss vítaše iniciatívu v okresne Radžičelu, kýž napomínaja na zamovitosť v okresa Budešin a kýž chcedža so s krajným radu údom výčasom zetkač. Niedyši vyšší miešťanosta Kamenca Roland Danz chce pola krajného rady zromadne s dalšími okresnými radičelemi prostvu na vúriadne posiedženie v okresno Semika Stajč. Vesne v obsvetlenie Radvorskej gmenie přetreba po zvěsčeniu energiového závoda viace miliny, hač by si gmena na základe svoje statistiky vuličiva. Tutun dotal nejasne problém by téma na zajšvej gmenskej ráže v Radvorju. Klimový manager gmene Marcel Bellmann je predstaju analýzu, keľko energie so přetreba. Tu kvílu svědčí v 22 vesných džilách gmene 591 lampu, z nich je hižo 40% na modernú techniku LED přestajených. Dokež so Bukeca chune v občine tvári, neby možno tam lica mi ustajč. Zopak neby na vošk v úpadnú přihotuje tý Bukečanská beseda a kultúru spíšovace toarstvo za so zromadne s dalšími partnerami mestský svedžin. Tutun vodmi je so cictými při vesný hospodže, kdež vuhotuje skupina Serbska Ria a dujarjo vosady, kdež Bukečanská drastová skupina zromadne program. Prvný raz podľa bude lieca väčša skupina Holcu a Hulcu Bukečanskej základnej šule. Serbská základná a Serbská vyššia šula Budešin vo svedčite lieca svoje 80. vopstače. Pod hesvom Naša šula čera dženca a júce chcedža so šulaki a šulario na šelakých stáciach se staviznami kuvanišča zabierač. Za to tu kvílu mestrujem brošúrku a ústajencu přihotuja. Tohle pýtaja bývších šulario a vúčerov, keď sú niede serbskú šulu Budešine vopýtali, so bychu so s nimi vo ich dopomnenkách rozmoviť muli. Nimo toho romadža fota. Tutun týdžen pobyl skupina šulerov Serbskej vyššej šule Budešin našim studiu, zoby natočiva vo tým krótke video. Mytovaná dokumentácia Wakoma Vulu Napuču je vodnetka darmotne v internete přístupná. Film pokazuje spečovanie přečiva odpakruvaniu s Wakoma za brunicu jamu Kočebu Sever. Produkovalo je dokumentáciu tovarstvo v obsvetu a skupina Kočebus, kajž zdieli riečnik skupiny a autor filma René Schuster. Od premiére loni v Mircu je so film predstavil po celom Nemecku na niečo 40 zaredovaniach a na viacerých filmových festivalách. Hakle minene týdžen sú dokumentáciu na Braniborskom festivalu v obsvetového a přírodového filma uznamenili. To bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stranách internetu a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca znova teki minjate džen. Vele, abo tojšto mročelu na nebiu visa, stuch moli so tež nekotre kapki dešča puščič. Maximálna temperatura dženca takle 14-15 stopňov.
3: Dobro jezbo do dženskýšeho dopoudňa, niče so ničo v ulce nestáva, štož môho hačič.
1: Serbský rozvoz.

Na to, što velike graše cakaju šikne ljubovarje balokopanja, SSV Jahn Regensburg přešiwa energii hrše bus více na po dveju ve Regensburgu buža zašvícanje, snaže doživjame historiske oko knuše. Buža to více dosegaš, až mža energia direktne postupiš do druge ligi, sme narske. Okovo 5000 fanov našeho vúžeského mústva vecakujú v Bajarskej ve Regensburgu, RBB graše teke uščeva. To nebediali na žeden pád, skomužíš? Jo, a veci pokazko z Mionet, Diana Šejcová za vás, po muzice a za vešče, z čo južo ugetali, kytaru nintograjome, balokoparsku sevie.

0: političku šiče, jo erdovava kuakova serbskega sejma. Viče pak zmakaju se cvonki serbskega parlamenta zase raz, a to v Verecach. Diana Šejcova, VVC.
1: Novovolbe woni v mercu a druga legislatura nesobšinjasli široke pšipoznaše parlamenta v ludu. Po konstituirovanju v aprilu pak so se musali vjele tih novo uzvolonih cvonko sejma nepeve zaživaš do togo, co so jih předradniki v predne legislaturje južo naživali, so se rozdjelili do uberku a so musali postajiš do katerego smira deživo sejma v druge legislaturje hysch, jomje Gronil Hagen domaška v cema. Šo cesnoamtski mimo podpiere jadnastva. Skjažbu vo financirovanju takego biroa přešivo zavošpje za serski lud, joga spichovenske toaristvo sema smy loni v nazumje zegrau. Ninto pak kšie semikarje s novým elánom na připoznášu sejma živaš. Ale také obšimíšové témy stoje na dňovnym poríže. Užívanie serských písmikov při online přepokazaniu pienies kšie víče diskutirovaš.
0: Víče na pojadnáščich zmaka se serský sejm užo to zjavno pesejženie ve Vericach v tamnym muzeu Konrada Zuzego gošči sú rád vítané.

0: servis.
1: Při zastojenstvách nebužošo žinca nikogo dojšpíš, ve městče a pla okresa sprivia nysa maju mostčíkovi žijen. A gaž tam nicht nejo gronito, vy mašo cas, až im vece treba šo ninto pokazky za ulete a zaredovania. Hojo moj ubjak. Ve parku ve Rogincu vetverju žinca mjastem 14. Zagrodove festival. Ubežovania koho okovo kvetko a rostlinu. Workshope, ustajence a wiele kvíženju a nakupovanju. Gaž cošo ze stilom do přichodneje zagrodoveje sezonge rozgledujšo se tenkoins tyženja ve Rogincu. Nowe jo letosa svižin klieba ve ramiku zagrodovego festivala. Wahrscheinske pjakarje a konditore pokazuju cebekoins tyženja ve Rogincu svoj kumšt. Dnjone ticket za dorosčonych płaši 7 euro, za cebe koins tyženja 18 euro. Žiši až do 14 let přidu dermonuč. Ve Brezovce, ve Srežnej Vúžice užívajú liche žien žinca za gaming. Serský Mario Kart turnier stoj v tamnym možinském klubie na programie. Ninto vet napo 12 užo. Za modostných miaze žasíš a živíš na stoletami. Na dvěma Nintendo Switch konzuloma ubižujošo se tam miaze sobu. Sobotu a neželu vjasele se přijašele starije vesneje techniki a vesebnje tych trekajo přes váš zajm. Na 12. zmakanje trekajo jo vam kazane. Vet sega živišich startujo viče program z přepokazanim historiskeje techniki. Vet sega vese mich vjaco su reje z DJom. Nežela startujo sega jadnastčich z zajčnym pivkom a dujaskiju muziku. Z gubaškom piva v roce redne stare trekar je obživovaš. Ten koins tyženja ve prijavozu. Zajčne pivko, to je naš moto toga koinsa tyženja. V dešnje, v tamnem přirodovjednem centrum je při kafeju Niliska. Tam sčo neželu přepšosone na take zajčne pivko. Přigožbje mjaze narodnego dnja muzeju. Vet sega žasešich startuju s vježením přes Bošonovu ustajencu a potom vjedu vas přes cevu vjaz. Stonasčo Bošonovu poriku mjevaju tam letosa v dešnje. V Barsču vytvorio novo ugotovane muzeje za textilne a industriove stavizne svoje vrota za dvorove svežin. Ktoš ešte neho vyže novo ustajencu, neželu vet sega jadnastčich mašo mežnosť. V Hošebosu vytvorio k mjaze narodnemu dňu muzeju mjaze drugim Bramborský krajny muzej za moderne umierstvo Dieselkraftwerk. Při šakorakých workshopach možošo se tam uprobirovaš mjaze drugim pla Zorbmaxing. Ugledanje ze serskimi barvami a accessoires upešniš. Kolektiv Vakuum a Tamko Hegla vam při tom pomagajo. Teke neželu vytvorjone jo serski muzej v mjestče. Dermotne zastup a dvefachove veženi vas vytzakujú tam. Sega dviju mežošo trajnu ustajencu muzeja pod vježením předsedáky Spichovainského tuaristva muzeja Madlina Norbergova úskoniš. Na postyrych pön vežo Sabina Sikova přes serske miestna v Hošebuskem starém mestče a v tegronio na pšašanje kak serski jo Hošebus. Uklincaš mežo nežela v Obenkinje v mestče. Tam pokazaju přigožbje jubileja DEFA za wožby program krotkofilmu z Vúžice. Krajina Vúžice v DEFA-filmje jo titel vjacora. Ve programje budu šakorake filmy vet živa v gornistvje a natvarjenja milinarnje v Cárnej Plumpje a vet wahrscheinskeje natury. Sega 60 vjacor žo los. Wiele vjasela po takim při šich vašich předezešach žicem.
2: A grajo přijošom vjedro sobu.
3: Vjedro.
2: Temperatury stupajú žince maximálne až do 16 grado, teronosči viče, ale neželu ižo lepie ugleda, tam mogu až do 17 grado stupaš. Sunco se teke pokazujo, z väčšieho pak v pamerocone a myža se teke padaš. Aprilske vjedro ve maju by mogali grado.